jak tí slova neholosení, nesú narcízy svitlo oky, u našu osení z vesmi, zhadalo sa, zhadalo znovu, cvili narcízy na vikiní, i v pelustkách trivični slova, сказала пошепки мені.